0: Popoludníky s Rádiom Košice.
1: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.